Přijdou od východu i západu, od severu i jihu a budou stolovat v Božím království. Amen. Boží slovo pro dnešní chvíli, milé sestry, milé bratři, vybírám z listu Židům z 13. kapitoly, verš 4. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Požehnej, drahý pane, toto slovo pro nás tuto chvíli a děkujeme ti za to, že toužíš potom, aby naše společenství, naše rodiny, naše životy byly skutečně čisté. Děkujeme ti za to. Amen. Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, vážení hosté, milí posluchači po internetu, vážení diváci, kteří nás sledujete v přímém přenosu. Jsou nám sympatičtí lidé, kteří jsou nadšení pro určitou věc a dělají to dobře? Určitě ano. Možná bychom mohli jmenovat někoho, kdo je nadšen pro nějakou věc a dělá ji skutečně naplno, nejen na půl nebo na čtvrt, ale naplno. Věnuje se tomu celé. Chce, aby to vypadalo, aby to bylo dobré. Když někdo studuje a věnuje se plně studiu, tak chce, aby jeho výsledky byly nejlepší. Když někdo pracuje a něco vyrábí, tak chce, aby jeho výrobky byly nejlepší. Jestli ne, jestli nechce, tak to je flink. Jestli student nechce, aby jeho výsledky byly dobré, tak to je flákač. Tak nechce. Tak se spokojí, že i 4 mínus je dobrá známka. Služba apoštola Pavla je v mnohých oblastech velmi patrná. Jeho plné nasazení ve službě pro Ježíše Krista i pro lidi, které měl svěřeny, byla ohromující. Apoštol Pavel nesloužil Pánu Bohu jen na půl nebo na čtvrt, ale na 100%. Zůstává pro nás stále obrovským příkladem člověka, který to s Kristem myslel vážně. My procházíme společně první list apoštola Pavla ke Korinským a hned na počátku chci říct, že nepřeskočíme ani jednu kapitolu, byť by se nám to zdálo, že to je náročné, těžké, anebo že se nás to nedotýká. Půjdeme krok po kroku. Kapitolu po kapitole, verš po verši. Doposud v prvním listu Korinským jsme sledovali různé neduhy, které měl sbor v Korintu a také, jak je řešili. Dnes v 7. kapitole se podíváme, jak apoštol Pavel odpovídá na otázky, které mu poslali korinští zřejmě písemně. Jsou to otázky ohledně manželství. Jenom tak na úvod, apoštol Pavel zůstal svobodný, protože jeho život byl příliš náročný na to, aby ho spolu s ním sdílela manželka. On musel ve svém životním poslání apoštola Ježíše Krista snášet útrapy cest, jaké si dnes ani neumíme představit. Sám píše o tom, že 3x ve svém životě prožil zkroskotání lodi na moři. Musel počítat s tím, že se dostane do vězení a také velkou část života prožil jako vězeň.
Byl kamenován, byl bičován a co všechno musel ještě prožít, to byly situace, kdy opravdu bylo lépe zůstat svobodným. V 1. listu Korinským 7. kapitole v 1. verši to uvádí, pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe, když žije bez ženy. Proto ten úvod, proto ta odpověď. On sám to vysvětluje, že on zůstal sám. Ale to není jeho konečné rozhodnutí pro všechny. On si sám uvědomoval, že to není normální způsob života. A ne každý může jít stejnou životní cestou, kterou procházel apoštol Pavel. Pán Bůh nás stvořil jako muže a ženy. Pán Bůh ustanovil manželství. A apoštol Pavel si byl vědom velkého pokušení těla, které hrozí lidem, kteří skutečně žijí sami. Hned v 2. verši 7. kapitoly 1. listu Korinským to vysvětluje. Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže. Pavel připomíná, že manželství je dobré a prospěšné z mnoha hledisek. Člověk se učí vzájemné ohledu plnosti. Učíme se ochotě pomáhat si, umět vyslechnout toho druhého, podpořit ho ve chvíli, kdy potřebuje pomoc. A pro křesťanská manželství je zde navíc společná touha sloužit svými životy Pánu Ježíši Kristu a také ostatním lidem. Znovu si uvědomujeme, že potřebujeme vyváženost v manželských, v rodinných vztazích, aby naše životy skutečně byly ke cti našeho Pána. Naše rodiny, ať si to vykládá každý, jak chce, jsou stále základními články sboru. Když je zdravá rodina, je zdravý sbor, když jsou zdravé sbory, je zdravá církev. To stále platí. Apoštol Pavel upozorňuje na zdravé vztahy v manželství. V tom prvním dopise pro křesťany v Korintu je obsaženo mnoho. Mnoho věcí, které řešili konkrétní situace těch lidí toho sboru, do kterého psal. Boží slovo řeší konkrétní situace nás lidí. A to platí. Jsme v 21. století a máme Boží slovo, máme Bibli. Každý z nás můžeme mít Bibli. Knižní podobě? Kdo je konzervativní, tak jako já, který má rád knihy? A nebo v elektronické podobě? Kdo už je o 2-3 kroky dále přede mnou, ale já jim to přeji, ať mě klidně předběhnou. Jenom, když se čte, studuje a uvádí do života Boží slovo. Díky Pánu Bohu za to. A Pavel z celého srdce touží, aby rodiny, aby manželství v korinském sboru byly skutečně zdravé. Duchovně zdravé. Proto pokračuje dál. 1. list Korinským, 7. kapitola, 3. a 4. verš. Muž ať prokazuje ženě, čím je jí povinen, a podobně i žena muži. Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže, podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Pavel připomíná, že jako muži a ženy žijící v manželství jsme něčím vůči sobě povinováni. Tedy máme vůči sobě povinnosti. Přitom je zásadní to, abychom si jako muži a ženy brali z Bible to,
co říká Bible nám, ne našim protějškům. Když jsem četl knihu jednoho kazatele, tak jsem se dočetl následující věty. Cituji. Často se dopouštíme zásadní chyby, když děláme to, co je očividně snadnější. Připomínáme protějšku jeho povinnosti. To bys měl udělat, to bys měl chtít, tam bys měl jít a tak dále. Mnohem těžší je dívat se na to, co chce Boží slovo pro mě a z toho vyvodit důsledky pro sebe. A když vyvodíme tyto důsledky pro sebe, tak je to pro nás obrovským požehnáním. V listu Efeským apoštol Pavel oslovuje nejdřív muže. Efeským 5. kapitola 25. verš. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval. A v 28. verši, stejná kapitola, stejný list. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. A apoštol Petr připomíná podobně v 1. listu Petrově 3.7. Stejně i muži, když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet. Pán Bůh to dobře ví, že my muži potřebujeme se stále učit nezištné a nesobecké lásce. Promiňte, muži, sám jsem muž, tak to jde i do mých řád. My muži jsme ve své podstatě sobečtí. Proto nás Pán Bůh oslovuje. Proto nás učí, abychom se my učili nezištné a nesobecké lásce. Proto nám mužům Bible říká, milujte své ženy. Je třeba ženám připomínat, že by měli milovat své muže. Oni to dělají. Dovedou nezištně na své muže myslet. A my také musíme brát ohled na ženy, protože jsou slabší, nemohou dokázat unést tolik, co máme unést my, co se týká odpovědnosti. Alespoň ne najednou. A měli bychom se naučit také prokazovat úctu a opravdu si je vážit pro nezištnou a nesobeckou lásku, nezištnou a nesobeckou službu, kterou mnohdy oceníme teprve tehdy, až z nějakého důvodu skončí. Potom apoštol Pavel oslovuje i ženy. Co jim říká? List Efeským, 5. kapitola, verš 24. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. A list Koloským 3.18. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší na ty, kdo patří Pánu. Promiňte, milé ženy, milé sestry, nedělá vám problém milovat nás, ale horší je podřídit se. Zvláště, když někdy rozhodnutí nás mužů je poněkud sporné. A přesto obě poloviny manželství tak povzbuzuje Pavel Korinské. Muži i ženy mají mít vůči sobě vzájemnou úctu. A my se tomu musíme učit. A učme se tomu, protože stojí to za to.
Jedni druhé potřebujeme. A o to víc, čím déle spolu žijeme. Dokonce, Pavel jde dál, nemáme své tělo pro sebe, ale pro svého partnera. V prvním listu Korinským 7.5 Pavel pokračuje dál. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volní pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás Satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. V manželství žijeme jeden pro druhého. Jeden muž pro jednu ženu a jedna žena pro jednoho muže. Toho svého, tu svou. Dnes je kolem nás kult těla. Všichni musí být krásní, štíhlí, pokud možno věčně mladí a bez jediné chyby. To se dnes infikuje do nás všech, i do nás starších, ale hlavně do mladých lidí. Sexuální žádostivosti jsou na každém kroku. Dnes se bez sexuálního podtextu neobejde žádná reklama. To, co patří dospělým, to, co patří do manželství, se dostává do podvědomí dětem, lidem a zvlášť mladým lidem. To působí obrovské škody a nese následky do budoucnosti rodin, do budoucnosti rodičovství, výchovy i rozvoje člověka. Apoštol Pavel připomíná, že sex byl dán pro manželství, že to není nic hříšného, je to boží dar. Jen díky tomu, že člověk jde cestou od Pána Boha, tak i tento dar byl degradován a jeho význam postupně snižován. Dostal se do rukou lidí, kterým ještě nenáleží. A dnes je tomu skutečně tak. Děti experimentují v sexuální oblasti, dokonce jsou k tomu vyučovány a pozbuzovány. A pak přicházejí problémy. Proč? Protože všechno má pod nebem svůj čas. Knize Kazatel ve 3. kapitole v 1. verši je napsáno, všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je to jednoduché. Dětem nepatří do rukou volant auta. Děti nemohou řídit. Představte si 10letého chlapce, který je silný, a říká, tati, já sednu a budu řídit. Může to skončit všelijak. Může si to zkoušet někde na louce, někde na polní cestě, když otec je odvážný, nebo rodiče jsou odvážní. Ale na cestu nemůže jít, protože by to skončilo katastrofou. Prostě to ještě není pro ně. Až přijde pravý čas, tak dostanou řidičské oprávnění a budou řídit. Jako malý chlapec jsem také toužil vyzkoušet to aspoň za volantem auta. Měli jsme starou Škodu Octavii, kde pro motoristy, kteří mají rádi auta, řazení rychlosti bylo pod volantem. Bylo to náročné se to naučit, nešlo mi to. A můj tatínek mě to vysvětloval, ale nakonec jsme se shodli, ještě ne. Raději ne, ještě mi to nepatří do rukou. Ale jsou to zábavné chvíle, které jsme s otcem prožívali, ale na cestu jsem nevyjel jako 10letý, ne. Sex je skutečně božím darem pro manželství. Není to experimentování.
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Protože Pán Bůh je Bohem řádu a pořádku. A my to musíme mít na mysli, že Pán Bůh chce pro nás věčné dobro, že Pán Bůh nás nechce o nic okrást, že Pán Bůh nás nechce postavit někde do nějakého kouta a něčím nás omezit a potom se nám vysmát. To není ten Pán Bůh. To je někdo jiný. Ale ten Pán Bůh, kterému důvěřujeme, který v Kristu přišel na naši zem, to je Bůh, který je Bohem řádu pořádku. A apoštol Pavel takto informuje Korinské. Abyste v tom měli jasno, aby vaše rodiny, manželství byly skutečně před Pánem Bohem čisté. První list Korinským, 7. kapitola, 7. verš. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dar. Jeden tak, druhý jinak. Vstoupit do manželství nebo zůstat svobodný, kdy, jak, s kým. Otázka, kterou si položili určitě mnozí lidé, mladí lidé, možná si ji pokládají stále. Otázky, které my jsme si kdysi také pokládali. A možná některé ta otázka trápí, když mnozí nechtějí být jako jejich vrstevníci, kteří právě situaci v této oblasti vzali do svých rukou a mnohé věci už prožívají. A naopak někteří trpělivě čekají, až přijde ten správný čas. Je zajímavé, že apoštol Pavel říká, že by si přál, aby všichni lidé byli jako on. V souvislosti textu to znamená svoboden, ale milí přátelé, jistě mu nešlo o to, aby křesťané nevstupovali do manželství. Sám přece odsuzoval falešné učitele, kteří, první listu Timoteovi 4.3, zakazují se lidem ženit. Apoštol Pavel věděl dobře, že manželství je dar od Boha, že je Pán Bůh ustanovil a že je tedy dobré pro lidskou existenci, přímo nepostradatelné. On chtěl žít, Pavel, celé pro Krista. Povolal ho do zvláštní služby. A on svůj stav, svůj svobodný stav, chápal jako dar od Pána Boha, ne jako cnost z nouze. Jak jsem říkal na počátku, jako ženatý by nemohl konat to, co konal. Stěhoval se z místa na místo, postupoval různé těžkosti a také cestoval různými cestami, pustinami, mnohdy i s obavami o peníze, které nesl například do jeruzalemského sboru. A tak dále bychom mohli pokračovat, ale apoštol Pavel věděl, že ho povolal k tomu Pán Bůh, že ho vystrojil, vyzbrojil, dal mu milost, že to osamocení nepovažoval za újmu, ale za boží požehnání. Proto tak mohl sloužit, proto tolik dopisů do dnešního dne z božího slova smíme číst. A Pavel jde ještě dál. Pořád proto, aby si korinští uvědomovali, že boží slovo, že Kristus, že osoba Ježíše Krista je nejdůležitější. První s Korinským 7.8. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak, jak já. Zůstanou z největší pravděpodobností svobodní. Jde o to, aby se tím člověk netrápil, ale svěřil tuto záležitost Pánu. Ať on dá právě ten dar, který má pro nás připravený. Aby náš život nebyl nakonec zklamáním, anebo možná záležitost Pánu. Ať on dá právě ten dar, který má pro nás připravený.
aby náš život nebyl nakonec zklamáním, anebo možná hořkou závistí druhým lidem,

celá otevřeně, že tito lidé jsou velice často terčem posměchu nebo nevhodného vtipkování. Apoštol Pavel pozbuzuje Korinské, aby každého přijímali s úctou. I toho, kdo zůstal svobodný. I před Pánem Bohem. Každého člověka chceme přijmout s úctou. Ženil jsem se, když jsem měl 32 let. Okolí kolem mě mnozí chodili po špičkách a říkali mi, je starý, pořád se nežení. Co je s ním? Asi má nějakou poruchu, jako rádio nebo televize. Zažil jsem to. Vím, co říkám. Proto se nikdy nechci vysmívat z těch, kteří zůstali svobodní. Příští rok, dá-li Pán Bůh, budeme s manželkou 20 let. Pak ti, co přijdou za rok na bohoslužby v dubnu, tak dostanou čokoládový bonbon na výročí. Za těch 20 let mohu Pánu Bohu jenom poděkovat. Nic jsem nestratil, nic mi neuniklo, tiše stárnu s manželkou a nic se nestalo. Díky Pánu Bohu. To je jeho milost. Ale Pavel chce, aby rodiny ve sboru byly skutečně čisté. A proto jde dál v 9. verši, 7. kapitola, 1. list Korinským, je jim zatěžko žít zdrženlivě, ať stoupí v manželství, nebo je lepší žít v manželství, než se trápit. To jsou velice cenné rady. To je rozhodnutí pro život v manželství. To je odevzdání života druhému partnerovi. Je zřejmě po rozhodnutí se pro Krista druhým nejdůležitějším krokem, který zásadně mění náš život. Proto takové rozhodnutí, ty, které to ještě čekám, takové rozhodnutí by se nemělo dělat ani lehkomyslně, ani ukvapeně. Vždyť pro věřícího člověka je to rozhodnutí na celý pozemský život. Zůstat sám nebo vstoupit do manželství. To si musí rozhodnout nakonec každý sám. Zde není žádné pevné pravidlo. Ale Pavlovi záleželo na tom, aby lidé věděli pravdu. Aby manželství bylo pro ně něco skutečně pěkným, užitečným a jak napsal jeden farář, přímo kouskem nebe na zemi. Pán Bůh nechce, abychom se trápili. Pavel pořád upozorňoval na to, že stále žijeme v těle a budou stále útoky na naše těla. Manželství je Boží instituce a ta stále platí. V listu Židům 13. kapitole na počátku jsem četl, manželství ať mají všichni v úctě a manželé ať jsou si věrní, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh.
V živote prichádzajú

0: krásné chvíle. Apoštol Pavel se dotýká všech. Těch, kteří mají vstoupit do manželství, těch, kteří žijí v manželství, a dokonce se dotýkají těch, kteří určitou část už žili v manželství a už třeba zůstali sami. Tak to skutečně v životě jde. Ale ta naše jistota, ten náš pohled je na Ježíše Krista. A jsme vděční za ty, kteří nás doprovázeli, doprovázejí v životě. Díky Pánu Bohu za to. Je to obrovský dar. Ale Pavel jde ještě dál a připomíná, že budoucnost je před námi. Jaká budoucnost? S Kristem? A nebo bez Krista? S Pánem Bohem? A nebo bez něj? Kéž bychom směli říct s Pánem Bohem, díky Kristu, který přišel jako spasitel a zachránce. A Pán Bůh zaslibuje, že je stále s námi a že nejsme nikdy sami. Bereme to vážně. Díky Pánu Bohu za tento vzácný dar jistoty věčného života. Ta kapitola není vyčerpána celá. A dnes musím říct ještě něco, co jsem za svých 20 let kazatelské činnosti ještě nikdy neřekl. Pokračování příště. Těšme se z toho, že Boží slovo k nám hovoří a že chce pro nás dobro. Není to vyčerpáno, dá-li Pán Bůh. Pokračování příště. Mnoho požehnání. Amen.
1: Vážení poslucháči, slovom nám poslúžil Jiří Kaleta.

Věra Gajdošíková, To pro nás. Byl jsi sám, Ježíši, sám. Opuštěn člověkem, opuštěn anděli, opuštěn otcem. Jak ti bylo, Ježíši, jak strašná muka si musel prožívat. Zavržen, zavržen, znělo v korunách stromů. To místo mne. Co tě k tomu vedlo, Kriste? Měl jsi vše, moc nad celým vesmírem, lásku všeho tvorstva, lásku svatých andělů, lásku svatého Otce. A ty jsi to vyměnil. Vyměnil jsi to za úděl člověka, za strašný úděl, smrt. Vyměnil jsi to za možnost věčného zatracení. Proč, Ježíši? Lidský rozum nepochopí hloubku tvé oběti. Lidské srdce není schopno pochopit velikost tvé lásky. To pro mne, to pro nás. Jak málo jsme vděční, Ježíši.

0: Vždycky je velká radost z toho, když se do sboru přidá nový člen, když nový člověk přijme Pána Ježíše a když je pokřtěn. Tohle to všechno, co jsem řekl, platí o Lucce Melnarové z Ostravy. Lucko, jsem moc rád, že si přijala mé pozvání k mikrofonu. Ahoj.
1: Ahoj, Míšo, já taky moc děkuju za pozvání.
0: Ty bys si nám teď měla říct svoje svědectví, jak jsi vlastně přijala Pána Ježíše a jaká byla tvoje cesta. Tak já tě poprosím, aby si nám to svědectví přečetla a pokud by byla nějaká otázka, tak ti samozřejmě potom položím.
1: Mm-hmm. Takže já jsem se teda narodila do rodiny, kde z taťkovy strany byli všichni nevěřící. Věřící byla rodina mojí mamky, takže mamka jako dítě byla pokřtěná, ale s babičkou pak do kostela již nějak pravidelně nechodila. Já jsem o Bohu z její strany neslyšela, takže jsem se dlouhou dobu touto tematikou vůbec nezaobírala. Pak u mě jednou u dveří zazvonila mladá dívka, která byla od svědků Jehovových a nechala mi o nich brožurku, které oni při službě nosí. Zeptala se, zdali by ještě někdy mohla přijít a já, protože jsem byla zvědavá, neodmítla jsem. Po čase se z nás staly kamarádky, takže jsme se bavili víc i o těch běžných věcech, ale vždy jsme k Bohu při svém rozhovoru sklouzli. Tehdy to ale pro mě bylo něco, čemu jsem nebyla schopna uvěřit, že by mohlo existovat. Pak se Marcela vdala a odešla se svým manželem do ciziny a místo ní se mnou tyto hovory vedli její rodiče, kteří za mnou přijeli na návštěvu. V době, kdy už jsme si byli blízci, se v mojí rodině během jednoho týdne staly tři velice bolestivé události. Moje dcera Eliška si během hry v dětském koutku případu rozsekla oko tak, že jsme skončili v nemocnici na šití a malem o něj přišla. Moje tchyně, která byla po amputaci druhé nohy v důsledku cukrovky, zemřela a můj manžel, který je vážně nemocný, skončil na operaci z neprůchodnosti střeva a vůbec se netušilo, jak to s ním bude dál. A já zůstala na všechno sama. Nejhorší byl asi ten vnitřní pocit prázdnoty. Měla jsem přátelé, rodiče, ale vnitřně jsem prostě cítila, že jsem na to všechno sama. Tehdy za mnou přijeli Marcelinní rodiče a poprvé jsme se společně modlili. A já si opravdu připustila myšlenku, co kdyby to byla pravda a Bůh opravdu existoval. A začala jsem kromě studia s nimi i sama vyhledávat články a videa zabývající se touto tematikou i tím, proč je vlastně tolik církví a v čem se tak zásadně liší. A čím víc jsem hledala, tím víc a víc jsem nabývala přesvědčení, že Bůh opravdu existuje. Rozhodující pro mě bylo jedno video a záznam od našeho bratra kazatele z Kuřimi. Po jejich zhlédnutí už jsem neměla pochyby a uvěřila jsem. Prosila jsem Boha, aby mi odpustil mé hříchy a nejvíce za to, že jsem tak dlouho se bránila pustit ho do svého života. Od té chvíle pocit osamocení zmizel a naplnil ho pocit klidu. Starosti sice nezmizely, ale už jsem na ně nebyla sama. Vždy, když bylo potřeba, jsem se s modlitbou opřela o našeho Boha, aby mi dal útěchu a pomohl mi najít sílu. Když se věci v mé rodině uklidnili, uvědomila jsem si, že bych měla najít společenství lidí, kteří Boha také hledali a našli ho. A tak jsem se rozhodla přijít do našeho společenství. Bratr Kolařík, s kterými jsem si vyměnila několik mailů, mě ujistil, že se nemám bát, i když nikoho neznám, že určitě budu mile přivítána. A měl pravdu. Všichni ke mně byli od začátku hodní. Našla jsem zde přátelé, s kterými se mohu sdílet o Bohu i o běžných starostech v životě. Vím, že bude-li třeba, nabídnou mi pomocnou ruku a budou se za mě modlit ve chvílích, kdy potřebuji povzbudit nejen já, ale i má rodina. Nikdy Bohu nepřestanu být vděčná za to, že mi dovolil, aby ho poznala, ale i za lidi, které mi posílá a v kterých já vidím jeho i lásku ke mně. Pocity a myšlenky, které jsem mívala a nedokázala jsem si na ně pořádně odpovědět, zmizely. Moc bych si přála, aby tento pocit zažili všichni lidé a proto prosím Boha, aby se všem dal poznat a zejména se přimlouvám za ty, kteří jsou tak blízko, aby poznali pravdu a jsou chybným učením od Boha vzdalování. Protože i díky chybnému svědectví těchto lidí, kteří svědčí mezi námi, můžete, pokud sami hledáte ty správné odpovědi, najít tu správnou cestu. A právě díky tomu, že jsem ji nalezla, bych ji nejen před Bohem, ale i před sborem ráda završila křtem jako důkaz mé lásky a věčnosti k našemu Pánu.
0: Ano, ten křest proběhl. Lucko, mě to hodně potěšilo, když jsem slyšel to tvoje svědectví před křtem. Zeptám se tě, co to vlastně třeba pro tebe znamenalo ten křest, jak jsi ho třeba prožívala?
1: No, prožívala jsem to velice silně, ale nejenom za sebe, ale i za ty dvě moje sestry, které tam byly. A byl to velice krásný pocit, takový strašně emotivní, zejména ve chvíli, kdy vlastně na nás starší potom vkládali jakoby na konci ty ruce a přimlouvali se za nás, tak vlastně od našeho kazatele, od Jirky, jsem úplně cítila takové to teplo, které v tu chvíli, když ty ruce ke mně přiložil, které procházelo, tak to byl takový fakt krásný pocit. Tak jsem si říkala, jako už ten Bůh tu chvíli prostě je s námi a že tam prostě k nám promlouvá. Bylo to moc pěkné.
0: Co pro tebe znamená to, že jsi byla přijata právě před chvílí za člena sboru bratrském ty baptistů tady u nás v Ostravě? Co to vlastně pro tebe znamená?
1: No, jsem za to hrozně ráda, protože tady ten sbor mi hnedka od začátku, od prvního dne velice přirostl k srdci. Jsem ráda za to, že bratr Kolářík mě sem vlastně poslal, měl pravdu, hnedka od začátku mě tady přijali, takže jsem ráda za to, že jsem se mohla jakoby oficiálním členem stát tady, zrovna tady v tomhletom sboru.
0: Pravdou je, že my jsme se vlastně poprvé potkali na těch biblických hodinách, kde jsem tě párkrát potkala. To bylo taky vždycky velmi příjemné. Lucko, já ti chci popřát za sebe, ale za všechny hodně božího požehnání, ať ti Pán Bůh žehná, ať žehná celé tvojí rodině a ať vás Pán Bůh žehná a chrání od všeho zlého.
2: Odvysielané v spolupráci a so súhlasom Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku.

a kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost, aby tak, jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Věra Gajdošíková, maminčina víra. Víra je prý dědictví po otcích. Tu moji mi ukázala maminka. Často si vzpomínám, jak spolu jsme se modlívali. Byla jsem tehdy docela malinká, když začala mi vyprávět, kdo stvořil vesmír, hvězdy, měsíc, slunce, kdo stvořil člověka a pro něj celý svět. Když víra vyklíčí v tom malém dětském srdci, tu většinou po celý život vydrží. A i když někdy to srdce zatoulá se, tu víra zastaví je přímo nad strží. S děčností k nebi oči, ruce i srdce zvedám. Za maminku svou Bohu děkuji. Tu její víru za celý svět snad nedám. A stejně jako ona, Ježíše miluji.

Milí posluchači Rádia Pokoj, ve spolupráci s vydavatelstvím World Challenge vás pozýváme k poslechu kázání Davida Wilkersona.

Moc odpuštění. Odpuštění není jen jednorázový skutek, ale způsob života, který nás má dovést do všech požehnání v Kristu. Já vám však říkám, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují, abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Matouš 5:44-45. Dle Ježíše není odpuštění o tom, že si vybereme nebo zvolíme, komu bychom měli odpustit. Nemůžeme říci, ty jsi mě příliš zranil, tak ti neodpustím. Kristus nám říká, nebo milujete-li ty, kdož vás milují, jakou odplatu máte? Zdali i celníci téhož nečiní? Nezáleží na tom, kdo k nám může chovat zášť, kdo nás nenávidí. Jestliže se budeme snažit si to udržet, povede to k hořkosti, která otráví každou stránku našeho života. Neodpuštění způsobí duchovní nouzi, slabost a ztrátu víry, což ovlivní nejen nás, ale každého v našem okruhu. Během 50 let své služby jsem viděl strašnou devastaci v životech těch, kdo odmítli odpuštění. Jednou jsem viděl muže, který padl mrtev v záchvatu hořkosti, způsobené jeho odmítnutím odpustit. Někdo ho urazil a on své zranění nikdy nepustil. Tak asi minutu kvůli tomu zuřil, svíral pěsti a jak byl tím vším zdrcený, jeho mrtvé tělo se zhroutilo přes stůl. Ale také jsem viděl úžasnou moc ducha odpuštění. Odpuštění mění životy, způsobí, že se otvírají nebeská okna. Naplňuje naše poháry duchovního požehnání až po okraj překypujícím pokojem, radostí a odpočinkem v Duchu svatém. Ježíšovo vyučování o tomto předmětu je velice specifické. Jestliže chcete přejít do této nádherné oblasti požehnání, potom věnujte pozornost jeho slovům a chopte se jich. Ochota odpustit druhým není u Boha žádná zásluha. Ježíš nám říká, odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí váš nebeský Otec i vám. Ale jestliže lidem neodpustíte jejich prohřešky, pak ani váš Otec neodpustí vaše prohřešky vám. Matouš 6:14-15. Nemylte se, Bůh se tu s námi nedohaduje. On neříká, protože si odpustil druhým, odpustím já tobě. Nikdy si nemůžeme zasloužit Boží odpuštění. Jedině prolitá krev Krista si zaslouží odpuštění hříchu. Spíš nám tu Kristus říká v podstatě toto. Úplné vyznání hříchu vyžaduje, abys odpustil druhým. Budeš-li si držet jakékoliv neodpuštění, potom si nevyznal všechny své hříchy. Opravdové pokání znamená vyznání a zanechání veškeré zášti a nenávisti. Ukřižování každé stopy hořkosti k druhým. Cokoliv menšího není pokání. Tohle jde ruku v ruce s jeho blažeností ze stejného kázání. Blaze milosrdným, nebo tím se dostane milosrdenství. Matouš 5:7. Ukazuje tu, odpusť druhým, abys mohl přijít do požehnání a radosti synovství. Bůh potom na tebe může vylít projevy své lásky. Opravdu, když Ježíš říká, milujte a žehnejte těm, kdo vás proklínají,
aby ste mohli být dětmi svého nebeského Otce? Říká nám tím, ochota odpouštět je pravá přirozenost Božích dětí. Když odpouštíte, zjevujete Otcovu přirozenost světu. Vy však milujte své nepřátele a konejte dobro a neočekávejte nic nazpět. Tehdy bude vaše odplata veliká a budete synové Nejvyššího, neboť on je laskavý i k nevděčným a zlým. Buďte tedy milosrdní, jako je milosrdný i váš Otec. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno míru dobrou, natlačenou, natřesenou a přetékající dají do vašeho klína. Jakou mírou totiž měříte, takovou vám bude zase odměřeno. Lukáš 6, 35 až 38. Je nám přikázáno milovat naše nepřátele. Podle Ježíše je nepřítelem někdo, kdo nás proklíná, nenávidí, pomlouvá, zneužívá nebo pronásleduje. Podle jeho definice nemáme nepřátele jen ve světě, ale občas v církvi a možná i v hrobě. Mluvil jsem s jednou křesťankou, která v sobě léta nosila nenávist ke svému otci. Už dlouho byl mrtvý, ale ona mu nikdy nebyla schopná odpustit dlouhé roky, kdy ji zneužíval. Tohle způsobilo, že v ní velice rychle zakořenila hořkost a ovlivňovala celý její život. Její radost v Kristu byla umenšena a kdykoliv se modlila, zdálo se, že je nebe jako z bronzu. Později její trápení ještě vzrůstalo. Cítila v sobě zvyšující se nepokoj. Tak začala pilně číst Boží slovo a Ježíšova slova v této pasáži ji usvědčila. Pomalu se začala vzdávat veškeré své hořkosti. Dnes tato žena chodí v oblasti požehnání, protože našla sílu v Kristu, aby odpustila svému otci. Řekla mi, odevzdala jsem toho ducha neodpuštění Pánu a nedokážu vám popsat, jak veliká radost se v mém životě uvolnila. Díky Bohu, že jsem poznala moc odpuštění. Přemýšlím o strašném zranění, které způsobuje rozvod a hořkosti, která ho následuje. Mnozí, kdo prošli rozvodem, říkají, že je to horší než smrt, protože často mění dřívější milence a přátele v kruté nepřátele. Naše služba dostává truchlivé dopisy od křesťanů, mužů a žen, jejichž partneři opouštějí manželství. Mění se v nenávistné, záštiplné lidi a pokoušejí se zničit to, co z rodiny zbylo. Tohle jsou strašné, bolestné tragédie. Ale Bůh nebere žádný ohled na skrývané neodpuštění. Jak často jste slyšeli tato mrazivá slova od někoho, kdo prošel tragédií rozvodu? Nemohu mu odpustit. Ty vůbec nevíš, co udělala. Mám proto své důvody. Ale žádná z těchto věcí nebude v den soudu akceptována. A takové neodpuštění zavírá nebe i pro dnešní život člověka. Podle Božího slova existují 4 požadavky na úplné odpuštění. Pavel nejdřív nastiňuje 2 požadavky pro odpuštění. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Koloským 3.13. Schovívavost a odpuštění jsou 2 různé věci. Schovívavost znamená upustit od všech činů a myšlenek na pomstu. Jinými slovy říká, neber záležitosti do svých rukou, raději snášej zranění. Slož tu záležitost a nech jí být, nevšímej si toho.
Ale schovívavost není jen novozákonní pojem. Přísloví nám říká, neříkej, jakž jsi mi učinil, tak mu učiním. Odplatím muži tomu podle skutku jeho. Přísloví 24:29. Mocný příklad tohoto napomenutí máme v životě Davida. V 1. Samuelově 25. kapitole nalézáme Davida v pomstichtivé zuřivosti vůči hříšnému muži jménem Nábal. David a jeho muži střežili několik měsíců Nábalova ohromná stáda ovcí a za celou dobu si nevzali ani jednu ovci. Teď David utíká od Saula. Skrývá se svými muži a jejich rodinami, jsou schoulení v jeskyni, hladoví. Tak David posílá několik svých mužů, aby požádali Nábala, zda by jim mohl věnovat nějakou ovci. Ale Nábal se jim vysmál, řekl, kdo je David? Není nic víc než slouha na útěku. Když to David uslyšel, vjel do něj vztek a přísahal, pomozte mi, tomu odplatím. Pak shromáždil 200 mužů a mašíroval k Nábalovu táboru, aby ho zabil. Ale Nábalova žena Abigail se o tom dozvěděla a rychle zasáhla. Naložila svého osla jídlem a vyjela, aby Davida zadržela. Zastavila bojovníka těmito slovy. Nemsti se svou vlastní rukou, Davide. Ať Hospodin bojuje tvou bitvu. On bude jednat s tvými nepřáteli. Teď vyčkej, měj strpení. A tvá duše bude dál svázána ve svazku živých u Hospodina, tvého Boha. Máš být králem v Izraeli, ale jestliže se pokusíš sám sebe pomstít, dožiješ se zklamání. David poznal, že tato rada byla od Hospodina. Tak Abigail poděkoval a obrátil se zpátky. Řekl jí, zachránila si mě před tím, abych se pomstil vlastní rukou. Když krátce na to Nábal zemřel, chválil David Boha za jeho zásah. Požehnaný Hospodin, kterýž hodně pomstil pohanění mého nad Nábalem a služebníka svého zdržel od zlého. David měl ještě další příležitost pro snadnou pomstu, když našel svého pronásledovatele Saula spícího v jeskyni, v níž se David sám ukrýval. Davidovi muži na něj naléhali. Tohle dělá Bůh. Vydal Saula do tvých rukou. Zabij ho teď a pomstí se. Ale David byl trpělivý. Zdržel se. Místo toho odříznul kus Saulova oděvu, aby mohl později dokázat, že ho mohl zabít. Takové moudré skutky jsou boží způsob, jak zahambit naše nepřátele. A to byl ten případ, kdy David ukázal Saulovi jeho oděv. Saul odpověděl, spravedlivější jsi nežli já, neboť ty jsi mi odplatil se dobrým, já pak zlým tobě jsem se odplatil. 1. Samuel 24:17. Saulovo rozhořčené k Davidovi nepřátelsky kruté srdce teď roztálo. Tohle je moc odpuštění. Zahanbuje záštiplné nepřátele, protože lidská srdce nemohou porozumět takové naprosto milující reakci. Mimo schovívavosti musíme ze srdce odpustit. Teď se dostáváme k odpuštění, které zahrnuje další dvě přikázání. Milovat své nepřátele a modlit se za ně. Já vám však říkám, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají. Konejte dobro těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují. Matouš 5:44. Jeden moudrý starý kazatel řekl, jestliže se dokážeš modlit za své nepřátele, můžeš dělat celý zbytek. Zjistil jsem, že je to pravda ve svém vlastním životě. Když se modlím za ty, kteří mě zranili, začne Kristus odstraňovat moji bolest, moji touhu se bránit
a moje tělesné nutkání to odplatit. A když se modlím, vede mě to k prosbě. Pane, co bych měl udělat, abych tento vztah opět spravil? Někdy mě vede k tomu, abych zatelefonoval, napsal dopis, nebo se s tím člověkem sešel tváří v tvář. Když udělám, co mi nařídí, moje duše nasákne jeho pokoj. Samozřejmě, že Ježíš nikdy neřekl, že odpustit bude jednoduchá věc, když přikázal, milujte své nepřátele. Řecké slovo pro milujte tu neznamená citový stav, ale morální porozumění. Jednoduše řečeno, odpustit někomu není záležitost vyvolání lidských citů, ale znamená to učinit morální rozhodnutí, že odstraníme nenávist ze svých srdcí. Představ si hluboké zranění jednoho mladíka, který nám poslal svůj život, když se hlásil na naši biblickou školu. Jeho rodiče se rozvedli, když byl ještě hodně malý a on se svým bratrem byli dáni do péče matce. Potom, když mu byly 4 roky, spakovala matka 2 malé kufříky, dala je ven za dveře a řekla chlapcům, už nikdy se nevracejte zpátky. Bratři zůstali sedět na obrubníku, zmatení a zranění. Nakonec přišel otec a vzal si je. Po léta tento chlapec nenáviděl svou matku za to, že ho nechtěla. Strávil roky v hořkosti, neschopný jí odpustit. Když mu pak bylo 13, šel do křesťanského tábora, kde přišel k Ježíši. Bůh tam k němu mluvil a řekl mu, jestli své matce odpustíš a začneš se za ní modlit, já ji změním. Začal se modlit a Pán pomalu měnil jeho srdce vůči jeho matce. Začali milovat a během 6 měsíců přišla jeho matka ke Kristu. Jsem přešťastný, že tento mladík je teď zapsán v naší škole a chce se stát evangelistou mladých. Z první ruky zná neuvěřitelnou moc odpuštění. Musíme se také naučit odpouštět sami sobě. No pro mě je tohle nejobtížnější část odpuštění. Jako křesťané pohotově nabízíme milost našeho Pána světu, ale často ji velice tence rozkouskujeme pro sebe. Uvažujte o králi Davidovi, který spáchal cizoložství a potom zabil manžela, aby svůj přečin zakryl. Když byl tento hřích odhalen, David činil pokání a Bůh poslal proroka Nátana, aby mu řekl, byl jsi omilostněn. Ale přestože David věděl, že mu bylo odpuštěno, ztratil svou radost. Modlil se, dej mi slyšeti radost a potěšení, tak ať spléší kosti mé, které si potřel. Navrať mi radost spasení svého a duchem dobrovolným utvrď mě. Žalm 51, 8 a 12. Proč byl David stále tak znepokojený? Tento muž byl před Hospodinem ospravedlněný a měl pokoj díky Božímu slibu odpuštění. Avšak je možné mít své hříchy vymazané z Boží knihy, ale ne ze svého svědomí. David napsal tento žalm, protože chtěl, aby ho jeho svědomí za jeho hříchy neodsuzovalo. A David prostě nedokázal odpustit sám sobě. Snášel teď trest, protože si držel neodpuštění. Neodpuštění namířené vůči jemu samému. A to je ztráta radosti. Víš, Pánova radost k nám přichází jen jako ovoce toho, že přijmeme jeho odpuštění. Taylor byl jedním z nejúspěšnějších misionářů v historii. Zbožný muž modlitby, který zakládal církve po celém rozlehlém čínském vnitrozemí. Ale po léta sloužil bez radosti. Byl sklíčený svými boji, mučil se tajnými touhami a myšlenkami nevíry.
ve své korespondenci se svou sestrou v Londýně se vyznával. Sužují mě myšlenky, které pána nepotěšují. Bojuji tolik bitev ve své mysli a ve svém duchu. Nenávidím sebe, svůj hřích, svou slabost. Pak v roce 1869 zažil Hudson Taylor revoluční změnu. Viděl, že Kristus má všechno, co on potřebuje. Ale žádná z jeho slz pokání v něm nedokázala tato požehnání uvolnit. Řekl své sestře, nevím, jak dostat všechno, co Kristus zaslíbil, do té své nádoby. Taylor poznal, že existuje pouze jedna cesta ke Kristově plnosti. Skrze víru. Každá smlouva, kterou Bůh s člověkem uzavřel, vyžadovala víru. Teď se Taylor rozhodl, že svou víru roznítí, ale i toto úsilí se ukázalo marné. Nakonec, v jeho nejtemnější hodině, mu dal Duch svatý zjevení. Víra nepřichází snažením, ale odpočíváním na Božích zaslíbeních. To je tajemství pro proniknutí do Kristových požehnání. Teď začal Taylor odříkávat Ježíšovi sliby znovu a znovu. Zůstávej ve mně a poneseš ovoce. Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nevzdám. I kdybys nevěřil, já zůstanu věrný. Taylor přestal napodobovat Krista a místo toho začal odpočívat v Ježíšově zaslíbení o neustálém spojení s ním. Napsal své sestře. Bůh mě vidí jako mrtvého a pohřbeného u kříže, na kterém za mě Kristus zemřel. A teď mě vyzval, abych se viděl tak, jak mě vidí on. Tak odpočívám ve vítězství, které pro mě získala jeho krev a spoléhám na to, že to tak je. Počítám s tím. Jsem schopný hřešit tak jako vždy, ale teď vidím, že Kristus je se mnou jako nikdy předtím. Když své hříchy rychle vyznám, věřím, že jsou mi okamžitě odpuštěny. Taylor odpustil sám sobě hříchy, které, jak řekl Ježíš, už byly vrženy do moře. A protože spoléhal na Boží zaslíbení, mohl se stát radostným služebníkem, když všechny své starosti neustále vrhal na Hospodina. Tak je to, když my všichni vstoupíme do smlouvy s Bohem. Jakmile odpočíváme v jeho slově k nám a spoléháme na jeho zaslíbení. Mám pro vás závěrečnou otázku. Věříš, že tvé hříchy z minulých let a měsíců jsou odpuštěné? Vyznal si je a přijal Boží zaslíbení odpuštění. Ale věříš v to samé ohledně včerejších hříchů? Podobně jako Hudson Taylor, vyznal si je rychle a věříš, že byly okamžitě odpuštěny? Bůh nikdy nevkládá časový limit mezi moment našeho vyznání a jeho odpuštění. Kteréhokoliv dne vzýval jsem tě, vyslyšel jsi mne a obdařil s silou duši mou. Žalm 138.3. Nespomínej nám dřevních nepravostí našich. Rychle ať předejdou nás milosrdenství tvá. Žalm 79.8. Hebrejské slovo rychle tu znamená pošli nám své milosrdenství rychle, ještě teď. Řekni mi, jaká je tvoje rána? Zbouzíš se s temným mrakem nad hlavou? Máš pocity viny a začínáš si okamžitě v duchu přehrávat své chyby? Je tvou první myšlenkou? Jsem tak slabý a hříšný? A taková to by měla být tvoje rána podle Božího slova. Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. Boží milosrdenství jsou nová každé ráno, takže bez ohledu na to, co jsi udělal včera, nebo dokonce právě v této hodině, pokud si to opravdu vyznal, je všechno pod očišťující krví Krista.
Jestliže věříš v jeho milosrdenství okamžik za okamžikem, jestliže mu důvěřuješ, že je mnohem víc ochotný ti odpustit, než ty vyznávat, pak ráno povstaň a řekni ďáblovi, toto je první den odpočinutí mého života. Nechávám tyhle věci v minulosti. Všechny své minulé hříchy, chyby a selhání a dožaduj se dneška s novým začátkem. Dnes je den Hospodinova spasení.

Poslouchali jste kázání Davida Wilkersona. Budeme rádi, když nám napíšete vaše osobní svědectví nebo zkušenost s Pánem Ježíšem. Psát nám můžete na e-mail redakcia@radiopokoj.sk. Těšíme se na další střetnutí s vámi při poslechu Rádia Pokoj.

Zajeď na hlubinu. Zajeď na hlubinu. Lukáš 5:4. Učedníci lovili celou noc a nic nechytili. Pak řekl Ježíš Šimonovi: Zajeďte na hlubinu a spustite své sítě k lovu. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb. Lukáš 5, 4 až 6. Všimni si tří důležitých věcí. Za prvé. Odpovědí nemusí nutně být tvrdá práce. Učedníci se namáhali celou noc. Jejich pracovní morálku nemohl nikdo zpochybnit. Když ale lovíš ryby v příliš mělké vodě, ani sebevětší úsilí nepřinese výsledek. Za druhé, musíš poslouchat Boha, když nerozumíš jeho plánu. Šimon, zkušený rybář, musel odložit pýchu a říct: ale na tvé slovo spustím sítě. Lukáš 5:5. Náman se musel pokořit a vykoupat se v Jordánu, aby se uzdravil z malomocenství. 2. Královská 5. V Getsemane zaujal Ježíš v modlitbě stejný postoj, když se modlil: nemá, nýbrž tvá vůle se staň. Lukáš 22:42. Za třetí, zajet na hlubinu je vždycky účinné. Ježíš vyprávěl, jak si dva muži stavěli domy, ale jen jeden dům přestál bouři, neboť stavitel kopal do hlouby a položil základy na skálu. Lukáš 6:48. Někdejší pastor spisuje dům přestál bouři, neboť stavitel kopal do hlouby a položil základy na skálu. Lukáš 6:48. Někdejší pastor spisovatele Phila Jenkýho

Nakonec už neměl co dávat. Na konci své služby se svěřil se svými myšlenkami jedné velice moudré řeholnici a očekával od ní konejšivá slova o tom, jak je úžasně obětavý. Ona mu však dala důležitou radu. Když je tvá nádrž prázdná, je třeba udělat jedinou věc. Zajet na hlubinu. A to je dnešní slovo pro tebe.

Když Ježíš svým učedníkům umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já.

a stane se v posledních dnech, pravý Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.